0: teď pojďme trochu zrychlit. Začíná The Noble Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu na celé zemi.
1: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drum and bassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drum and bass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drum and bassu. Máte-li rádi melodičtější drum and bass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na rádiu B právě startuje.

0: jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.
2: Zase rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouhohrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém rekordčopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drumbassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drumbassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 7 hodin na rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod pseudonymem Velikovsky. Důvodem bylo, že knihkupci na internetu uváděli její celé jméno. To Třeštíkovou, přestože použila pseudonym, značně rozčílilo. Režisér Tomáš Hodan připravuje film Kameny se valí do Prahy o koncertu Rolling Stones na Strahově v roce 1990. Děj sleduje čtyři kluky, kteří chtěli přivést legendární kapelu do tehdy nové, svobodné postkomunistické země. Tento příběh plný odhodlání vrátí diváky do doby, kdy se sny stávaly realitou. Letní festivaly u konce, hudba se stěhuje do hal a fanoušci se mohou těšit na podzimní vystoupení známých i nových interpretů. V Česku zazní během tohoto podzimu různé hudební styly, domácí i zahraniční koncerty a turné. Vyberte si z bohaté nabídky a užijte si hudební zážitek naplno. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Dinosaur Junior se vracejí s albem They're Near, prvním po 5 letech, které vydali pod labelem Jack Jaguar. Toto dílo přináší chaotickou energii a melodické vlny, které připomínají jejich ranou tvorbu a přitom zůstávají věrni syrovosti a autenticitě svého zvuku. Jay Maskis, Lou Barlow a Murph ukazují, že i po 3 desetiletích dokáží udržet zvuk svěží a energický. A nyní si pustme vaší oblíbenou hudbu. Big Beat

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes z oblasti technologie společnost Unitree představila humanoidního robota jménem Superman, který překonal rychlostní rekord nejrychlejšího člověka na světě, tedy Usaina Bolta. Tento fascinující vývoj v oblasti robotiky ukazuje, jak rychle technologie postupují kupředu. Doufejme, že podobné inovace budou mít široké využití i v budoucnu. Naslyšenou, Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Mike Judge se usilovně snaží získat zpět americká práva na kultovní animovaný seriál Beavis and Butthead od společnosti Paramount. Prostřednictvím přátelského právního dopisu, o kterém informuje Puk, má v úmyslu uplatnit svá práva na ukončení autorských práv a pokračovat v jeho tvorbě. Tento krok přichází v době, kdy David Ellison již čelí několika potížím s autorskými právy ve společnosti Paramount. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Užij si jamajské slunce na Béčku.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod pseudonymem Velikovsky. Důvodem bylo, že knihkupci na internetu uváděli její celé jméno. To Třeštíkovou, přestože použila pseudonym, značně rozčílilo. Režisér Tomáš Hodan připravuje film Kameny se valí do Prahy o koncertu Rolling Stones na Strahově v roce 1990. Děj sleduje čtyři kluky, kteří chtěli přivést legendární kapelu do tehdy nové, svobodné postkomunistické země. Tento příběh plný odhodlání vrátí diváky do doby, kdy se sny stávaly realitou. Letní festivaly u konce, hudba se stěhuje do hal a fanoušci se mohou těšit na podzimní vystoupení známých i nových interpretů. V Česku zazní během tohoto podzimu různé hudební styly, domácí i zahraniční koncerty a turné. Vyberte si z bohaté nabídky a užijte si hudební zážitek naplno. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Zpomal s náma. Na Bčku.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes z oblasti technologie. Společnost Unitree představila humanoidního robota jménem Superman, který překonal rychlostní rekord nejrychlejšího člověka na světě, tedy Usaina Bolta. Tento fascinující vývoj v oblasti robotiky ukazuje, jak rychle technologie postupují kupředu. Doufejme, že podobné inovace budou mít široké využití i v budoucnu. Naslyšenou, Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

tichá, obchody zavřený, oranžová o samotě bliká. A po mně zbyde hromada krámů, lampy svítí, zasínej až kránu. Nechci jít domů ke zdem a jejich němotě tváří, tvář samotě pátrám po hodnotě a vždycky najdu tebe, tvůj dotek, rezum.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: I walk down the street, people look at me and say, who the hell are you?
1: Hudební novinky na Rádiu B.
2: Dinosaur Junior se vracejí s albem They're Near, prvním po 5 letech, které vydali pod labelem Jack Jaguar. Toto dílo přináší chaotickou energii a melodické vlny, které připomínají jejich ranou tvorbu a přitom zůstávají věrni syrovosti a autenticitě svého zvuku. Jay Maskis, Lou Barlow a Murph ukazují, že i po 3 desetiletích dokáží udržet zvuk svěží a energický. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
3: Long play. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
2: Zpomal s náma.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod pseudonymem Velikovsky. Důvodem bylo, že knihkupci na internetu uváděli její celé jméno. To Třeštíkovou, přestože použila pseudonym, značně rozčílilo. Režisér Tomáš Hodan připravuje film Kameny se valí do Prahy o koncertu Rolling Stones na Strahově v roce 1990. Děj sleduje čtyři kluky, kteří chtěli přivést legendární kapelu do tehdy nové, svobodné postkomunistické země. Tento příběh plný odhodlání vrátí diváky do doby, kdy se sny stávaly realitou. Letní festivaly u konce, hudba se stěhuje do hal a fanoušci se mohou těšit na podzimní vystoupení známých i nových interpretů. V Česku zazní během tohoto podzimu různé hudební styly, domácí i zahraniční koncerty a turné. Vyberte si z bohaté nabídky a užijte si hudební zážitek naplno. Od kultury zpět k hudbě. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes z oblasti technologie. Společnost Unitree představila humanoidního robota jménem Superman, který překonal rychlostní rekord nejrychlejšího člověka na světě, tedy Usaina Bolta. Tento fascinující vývoj v oblasti robotiky ukazuje, jak rychle technologie postupují kupředu. Doufejme, že podobné inovace budou mít široké využití i v budoucnu. Naslyšenou, Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: to what you've got.
1: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes z oblasti technologie. Společnost Unitree představila humanoidního robota jménem Superman, který překonal rychlostní rekord nejrychlejšího člověka na světě, tedy Usaina Bolta. Tento fascinující vývoj v oblasti robotiky ukazuje, jak rychle technologie postupují kupředu. Doufejme, že podobné inovace budou mít široké využití i v budoucnu. Naslyšenou, Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Rádio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Ex.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod pseudonymem Velikovsky. Důvodem bylo, že knihkupci na internetu uváděli její celé jméno. To Třeštíkovou, přestože použila pseudonym, značně rozčílilo. Režisér Tomáš Hodan připravuje film Kameny se valí do Prahy o koncertu Rolling Stones na Strahově v roce 1990. Děj sleduje čtyři kluky, kteří chtěli přivést legendární kapelu do tehdy nové, svobodné postkomunistické země. Tento příběh plný odhodlání vrátí diváky do doby, kdy se sny stávaly realitou. Letní festivaly u konce, hudba se stěhuje do hal a fanoušci se mohou těšit na podzimní vystoupení známých i nových interpretů. V Česku zazní během tohoto podzimu různé hudební styly, domácí i zahraniční koncerty a turné. Vyberte si z bohaté nabídky a užijte si hudební zážitek naplno. Od kultury zpět k hudbě. Na Rádiu B.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Dinosaur Junior se vracejí s albem They're Near, prvním po 5 letech, které vydali pod labelem Jack Jaguar. Toto dílo přináší chaotickou energii a melodické vlny, které připomínají jejich ranou tvorbu a přitom zůstávají věrni syrovosti a autenticitě svého zvuku. Jay Maskis, Lou Barlow a Murph ukazují, že i po 3 desetiletích dokáží udržet zvuk svěží a energický. A nyní si pustme vaší oblíbenou hudbu.
2: Posloucháš rovný beaty na B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod pseudonymem Velikovsky. Důvodem bylo, že knihkupci na internetu uváděli její celé jméno. To Třeštíkovou, přestože použila pseudonym, značně rozčílilo. Režisér Tomáš Hodan připravuje film Kameny se valí do Prahy o koncertu Rolling Stones na Strahově v roce 1990. Děj sleduje 4 kluky, kteří chtěli přivést legendární kapelu do tehdy nové, svobodné postkomunistické země. Tento příběh plný odhodlání vrátí diváky do doby, kdy se sny stávaly realitou. Letní festivaly u konce, hudba se stěhuje do hal a fanoušci se mohou těšit na podzimní vystoupení známých i nových interpretů. V Česku zazní během tohoto podzimu různé hudební styly, domácí i zahraniční koncerty a turné. Vyberte si z bohaté nabídky a užijte si hudební zážitek naplno. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radiob.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Mike Judge se usilovně snaží získat zpět americká práva na kultovní animovaný seriál Beavis and Butthead od společnosti Paramount. Prostřednictvím přátelského právního dopisu, o kterém informuje Puk, má v úmyslu uplatnit svá práva na ukončení autorských práv a pokračovat v jeho tvorbě. Tento krok přichází v době, kdy David Ellison již čelí několika potížím s autorskými právy ve společnosti Paramount. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: A teď si dáme rockovou pecku na bejt.

posloucháš zlomený beaty na Bčku. Got this feeling in my head.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes z oblasti technologie. Společnost Unitree představila humanoidního robota jménem Superman, který překonal rychlostní rekord nejrychlejšího člověka na světě, tedy Usaina Bolta. Tento fascinující vývoj v oblasti robotiky ukazuje, jak rychle technologie postupují kupředu. Doufejme, že podobné inovace robotiky ukazuje, jak rychle technologie postupují kupředu. Doufejme, že podobné inovace budou mít široké využití i v budoucnu.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod pseudonymem Velikovsky. Důvodem bylo, že knihkupci na internetu uváděli její celé jméno. To Třeštíkovou, přestože použila pseudonym, značně rozčílilo. Režisér Tomáš Hodan připravuje film Kameny se valí do Prahy o koncertu Rolling Stones na Strahově v roce 1990. Děj sleduje čtyři kluky, kteří chtěli přivést legendární kapelu do tehdy nové, svobodné postkomunistické země. Tento příběh plný odhodlání vrátí diváky do doby, kdy se sny stávaly realitou. Letní festivaly u konce, hudba se stěhuje do hal a fanoušci se mohou těšit na podzimní vystoupení známých i nových interpretů. V Česku zazní během tohoto podzimu různé hudební styly, domácí i zahraniční koncerty a turné. Vyberte si z bohaté nabídky a užijte si hudební zážitek naplno. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: Tak vážení přátelé, je tady další díl D-Boxu, tentokrát 44. díl. Vítá vás Andrew J. a můj kolega Sunny.
1: Krásný dobrý večer, vážení přátelé, dneska trošku netradičně. Jedeme naživo, nebo spíš teda skoro ze záznamu, zde zahrali z oslavy. Doufám, že se máte fajn. A poslouchejte Rádio B, protože dneska to bude velký mejdan. A co ještě, Ondro, co nás dneska čeká a nemine?
0: No, dneska to bude takový, ze začátku takový funky trošku, disco. Já si zahraju 45 minut, pak to předám Fandovi, taky na 3/4 hočky a pak si zahrajeme spolu, tak už se nemůžu dočkat.
1: Akorát já nevím teda, co budu hrát, ale necháme se kopit, uvidíme.
0: Super, tak jdem na to.
1: Tak jo, posloucháte Rádio B a 44. D-Box.

říkal jsem si, že si dáme takový eklektičtější začátek. Ta první věc se jmenovala So Happy od Harleyho a tohle to je New York City Woman od The Sunburst Band. Samozřejmě v tom má prostě kdo jiný než Dave Lee, neboli Joey Negro.

No a vážně mý posluchači D-Boxu už určitě poznali, že tenhle track není od nikoho jiného než DeMarcusa Lewise a jmenuje se to The Floor Is Yours.

Tak jak jsem říkal, dneska to bude takový pestřejší. Ta předcházející věc se jmenovala Funk Dead a teďka už nám hraje Speechless od Mishmash.

Quiero, neboli Spirit Chaser a jeho Suen Latino. Tak jsme se vrátili tam, kam naše srdce patří, zpátky do Deep Houseu. Po takový disco eclectic sérii, předcházející věc se jmenovala Disco Trippin od Bell Button Convent. Tak pojďme na to, vychutnejme si to sluníčko.

přátelé, vy posloucháte 44. díl Deepboxu a Ondra to tady trošku teďka honil. Bylo to natěsno. My jedeme speciální díl naživo z Liberce, nebo teda naživo, ono to bude ze záznamu, ale tady to je naživo, z Mejdanu Soslovy a já si teďka dám taky chvilku. Tak poslouchejte stále Radio B.

No tak bychom se s Ondrou vystřídali za pultem, ta předchozí věc to byl Kevin Jost a Here We Go, nebo respektive Why Me, sorry. No a tohle to je Always Dancing od José La Cruze. Vy stále posloucháte 44. vydání pořadu D-Box na Rádiu B.

It looks like you're gonna be in the record business.

před chvíli jsme si hráli starýho dobrýho Tonyho Vargu. Andra určitě pamatuje. A tohle je další skvělá deepovka od Čemarse, která se jmenuje Deep After. A hrál jsem ji třeba na povaleči a myslím si, že to tam mělo jako dobrou odezvu, takže doufám, že se bavíte i vy doma.

No tak my si to teďka dáváme trošku hodně deep a jak jsem měl tu anketu před chvílí, tak ten týpek, ta klasika, co hrála, to byl François K. nebo François Kevorkian. No a to asi nemusím, Hypnotelic se to jmenovalo, nemusím to představovat. No a to byl náš oblíbenec Frank Roger a jeho Passing Times a vypadá to, že budeme muset končit.

0: Tak já jsem trošku přiložil do ohně, tohle je NE Retro Migration. A vy stále pořád posloucháte Radio P a je s vámi Deep Drink neboli Sunny Andrew J, právě hrajeme spolu s Fandou. A tohle je pořád Deep Box, 34. díl.
1: Přesně tak, já jsem moc rád, že po dlouhý době hrajeme spolu. Jsi rád, Ondro?
0: Jasně.
1: Moc nás mrzí, že dneska vlastně nejsme na oficiálních nároskách, jelikož tenhle díl nahráváme 15. srpna a je to docela škoda, viď? Ale příští rok to snad vyjde.
0: Jo, jo, nevadí. Tak budeme se těšit na příští rok a já bych jenom řekl, že teďka hrajeme na narozeninách mojí kamarádky Zinči a Míry, tak jim přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.
1: Přesně tak, přeju taky a vypadá to tady na fajn večírek, takže my si to užíváme, je to hraní a je to fajn.
0: Jo, jo, teplota už klesla, horko máme za sebou a my tomu zařídíme odpovídající program hudební.
1: Když teplota klesla, tak tomu přitopíme pod kotel a jedeme dál. Posloucháte 44. D-Box na Rádiu B.

0: ten deepek. To je Luca Olivotto a jeho track s názvem What I'm Saying. Deepek, co žije teďka v Berlíně a vydává pod značkou Small Great Things, což je berlínský label.
1: Já bych tomu jenom řekl, že musíš to správně přečíst. What I'm Saying.
0: What I'm Saying, yeah. OK, tak jo. Je to správně?
1: What I'm Saying.
0: Tak jo, přátelé, posloucháte Beatbox. Stále.

0: No jak už to v našem pořadu často bývá, tak krás vítr zavene do středu Anglie. Tohle ten track složil Animist, Jackie D a Don Vella, takže jsme v Nottinghamu, Lincolnu a celkově okolí Midlands. A tahle ta věc se nazývá Supa Dupa.
1: Jo, jo, já bych chtěl pozdravit Animista, kterýho jsme chtěli letos pozvat do Samuel, ale bohužel nám to nevyšlo, tak doufám, že nám to vyjde příští týden, příští rok, jsem chtěl říct. Každopádně je to skvělá věc.

Deadstará Animist, Supa Dupa, Skinky Movement. No a tahle věc, co tam do toho míchám, tak ta je stará přes 20 let. Flow Undercover Agency. A je to taková vzpomínka na penzion Teta Marta, kde probíhaly mejdany kdysi dávno.

právě stále pořád posloucháte pořád D-Block 44. díla, je s vámi Andrew J. a Sunny. Tahle věc se jmenuje Future of the Past, Ionic a Renault. No a nám se náš pořád pomaličko chýlí ke konci. Zbývá nám něco kolem 10 minut.

já, přátelé, bych se s váma chtěl rozloučit. Tohle je 44. D-Box a jsem moc rád, že jsme si tady dneska s Ondrou zahráli. Tahle ta věc, asi poslední ode mě, je Nightly Closures. A Real Lovin. Zahrál jsem ji na banketu v Praze v Olešovicích. Je to taková příjemná záležitost. Tak se mějte, přátelé, krásně a do dalšího D-Boxu se na vás budu těšit a mějte se.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Radio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrdárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na rádiu B začínají.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Ahoj, já jsem DJ Bab a zahraju vám vinyl set pro pořad exkluziv na Rádiu B.

Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum'n'bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum'n'bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum, anebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum'n'bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

0: 21 hodina na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.
2: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu, jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrdárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na Rádiu B začínají.